0: Tuja glasba za petkovo razposajeno razpoloženje tudi v družbi našega Radia Agora. S tujo glasbo gremo naprej, izbirajo naš glasbeni urednik Žan Hebar.
1: Tak din nam tadi ko tak čena ko kupu tak te kupu tak te tad din ko tak čena ko tad din. Kar tak tad din tanga tad din tanga tad din na tanga tak tad din na tanga tad čena. Tak din nam tadi ko tak čena ko kupu tak te kupu tak te tad din ko tak čena ko tad din. Dana dana takete takete takete dekete katakete na dana dana takete takete takete dekete katakete na tak ta dim dim takete takete dim dim takete tak ta dim takete dim talang chum karada karagertom talang chum karada karagertom talang chum karada karagertom takita ta jam takka dim hi takita ta jam takka dim hi takita ta jam dim ta tariketa takataka ta ta jam tarita tariketa takata ku ta jam tarita takka jam tarita kate tak jam dari tajam tajam tak jam dari tajam tajam tak keta tajam tak dimme tariku danaku danaku janaku genaku tonku pandari karada karagardum tirgutaka taka tirgutaka tirgutaka tirgutaka taka tirgutaka tirgutaka tirgutaka taka tirgutaka tirgutaka tarigardum tat din tak keta tak jano tak keta tak dimme tak keta de tangrada ka tarigrada ka tak de tangrada ka tarigrada ka tak de tangrada ka tarigrada ka tak tak dim tataka taka tat din tarigrada ka tirgutaka taka tirgutaka tirgutaka tarigardum tat din tak keta tak jano tak keta tak dimme tak keta de tang tak din nam tade ko tak jan ko kup tak ta kup tak ta tad din ko tak jan ko tad din kar tak tad din tang tad din tang tad din tang kar tak tad din na tang tad jan tak din nam tade ko tak jan ko kup tak ta tad din ko tak jan ko tad din dana dana tak de tak ta tak de de ta tak de na dana dana tak ta tak ta tak de de ta tak de na tak de dim dim tak ta tak de dim dim tak de tak ta dim tak de dim talang chung kar tak tom talang chung kar tak tom talang chung kar tak tom